Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

0: které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Až mi jednou vyrazí z nebeskýho drpa černý vlak,

mě žít. A máma s tátou, kudy se má a kudy nemá po životě jít. A když koni všichni stávali a někdo k nebi něco řekl, byl jsem vždycky trochu

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

0: Jo, český blaník.
1: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

už to bude rok. Tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl,

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Rádio Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Hlavníku.
0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
0: Koncert pro všechny bezva lidi.
1: Pojďte si s námi užít den plný pohody a českých písniček.
0: Těší se na vás i Olga Lounová.

0: Novopišský optimista. Tak se vidíme a vykupujte lístky už teď.
1: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky,
0: když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: nejsilnější sen.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: A přichází do mě žít nebo zvlád.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
2: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

Krzynicky šesténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají pro

proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše.

jsem tři trubky, jeden bupen, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Mám prostě od pám

0: které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: skvělé ráno. S českým Blaníkem i Pavel Vítek. Za chvíli taky Petr Kolář. Michal Davec. A spousty dalších a dalších na Blaníku, na tom českém Blaníku. Tady hrajeme české písničky, které máte rádi. Přeji krásné ráno.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes bude většinou oblačno, je zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině České republiky se přidají četnější přehánky nebo dokonce i bouřky. Ale teploty přes den na západě do 22, na jihu a východě tam očekávejte místy i 28 stupňů. Já vám přeji hezké ráno, za chvíli Monika a zprávy.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Konopiště 2026.
6: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narození.
5: Buďte u toho s námi.
6: Vstupenky na webu radioblaník.cz.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Požár v Českém Švýcarsku už je lokalizovaný a dál se šířit nebude. Plochu požářiště se hasičům podařilo za včerejšek snížit z původních víc než 100 hektarů na zhruba 20. O možných příčinách ohně mluvil mluvčí zprávy Národního parku Tomáš Salov.
9: V zásadě tu máme dva scénáře. Jeden, že by požár vznikl z přirozených příčin a druhý scénář je lidské zavinění. Ty přirozené příčiny můžeme vyloučit, protože v našem prostředí se jedná výhradně o zahoření od blesku a v posledním období žádná bouřka nebyla.
8: Škody budou na výsadbě i trasách pro turisty. Pokud vše půjde dobře, měli by hasiči zásah ukončit koncem týdne. Poslanci by dnes měli projednat odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování, a to o jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová požádala sněmovnu o to, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. V Liberci startuje 25. ročník Anifilmu. Na mezinárodní přehlídce animovaných snímků bude do konce tohoto týdne k vidění na 500 soutěžních i nesoutěžních filmů. Součástí 6denního festivalu jsou také výstavy, besedy, koncerty anebo tvůrčí dílny pro děti. Řidič, který najel v Lipsku do lidí, je Němec. Jak večer sdělil saský premiér, pachatel je 33 let a policie ho zná, žije nedaleko Lipska. Obyvatelům podle něj nehrozí žádné další nebezpečí. Už v minulosti se u mladého muže projevily psychické problémy. Poté, co včera odpoledne vjel do davu a usmrtil dva lidi, další zranil, byl zadržen a teď je ve vazbě. Tolik zprávy, hezké ráno.
7: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin k tomu 4 minuty posloucháte rádio Český Blaník a tohle už je Tomáš Klus na úvod první hodinky dnešního českého rána. Když si tě dívko představím, tak ať se skvěle poslouchá, dobře stává.

6 hodin, k tomu 13 minut, tohle byla Věra Martinová. Vy posloucháte rádio Český Vlaník, České ráno s Martinem a je 5. května. Právě dnes si připomínáme květnové povstání českého lidu v roce 1945 a je tu také Mezinárodní den porodních asistentek. A ještě narozeniny 66. má známý český herec Marek Vašut. Marku, přejeme všechno jen to nejlepší. A když svátek, tak dnes je to Klaudie. A Jirka Korn s písničkou, jak jinak než Klaudie.

0: České ráno
1: na Českém Blaníku.
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou

0: Petr Kolář, jednou nebe zavolá na Českém Blaníku. Přeji vám dobré ráno, je ten čas, kdy popřejeme. No je jasně, že pejskům. Právě dnes slaví všichni, kteří mají jméno Cindy. Takže Cindy, všechno jen to nejlepší. Ovšem většina pejsků pravděpodobně ještě spí, protože pes prý přes den naspí 10 až 14 hodin. A co se týče koček, tak ty jsou teda spáči geniální. Kočky můžou spát 16 až 20 hodin denně. To znamená, že 4 hodinky aktivní, myšky a tak. No a potom pěkně spinkaj. Ha, tak takový rozdíl mezi psem a kočkou. Já vám přeji krásné ráno, za chvíli Richard Miller, anebo Viktor Sodoma, Ježek se má. Tak na ježky, na ty ještě nedošlo. Tak příště.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

si. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.

0: 7. minuta navrch, posloucháte Český Blaník. A jak bude?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ale 7. minuta navrch, posloucháte Český Blaník. A jak bude?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ale také jak je. Na to se zeptám Vojtěcha Umlaufa.

0: Až zatažené počasí, v Čechách v počátku budou přehánky jen výjimečné, ale odpoledne jich bude v západní polovině Čech přibývat. Bude se jednat o přehánky a také bouřky na Moravě a ve Slezsku. Může být zpočátku i zmenšená oblačnost, nějaké polojasno a přehánky zde čekáme až večer a to je jenom výjimečně. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 24 a 28 stupni Celsia, na západě jen kolem 22. V 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů, v Krušných horách chladněji kolem 16 stupňů Celsia.
1: Toliko počasí s Vojtěchem Umlaufem. Vojto, mějte se krásně, hezké ráno.
0: Naslyšenou.
2: České ráno. Na Českém
1: rádiu. Mária Čírová, opět a Radeček a písnička Vloupám se a za chvíli taky Miroslav Žbirka a David Žbirkovi. Nejsi sám.

0: celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.
2: Dávno už vím, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Pěkné ráno, posloucháte Český Blaník. Český Blaník vás zve na Konopiště. Je pravdou, že vstupenky jsou už beznadějně vyprodané, ale vy máte velkou šanci 27 Blaníku ještě s námi oslavit. Schovali jsme pro vás pár posledních vstupenek a brzy je budeme rozdávat v našem vysílání. Tak buďte ve střehu a rozhodně poslouchejte Český Blaník. Tady totiž budeme hrát dál české písničky, které máte rádi. Za chvíli tu budou Pavel Vítek, Michal David anebo Karel Gott, nádherný chor. Já vám přeji krásné ráno, ať se skvěle poslouchá.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
5: Rádio Český Blaník.

0: Skvělé ráno, posloucháte Český Blaník, za chvíli Tereza Mašková. Olympik a dávno. A nebo Marek Ztracený.
1: Stojíme tu oba a Bůh se chystá potvrdit naše slova.
0: Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude většinou oblačno, je zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině České republiky se přidají časně četnější přehánky nebo dokonce i bouřky. Teploty na západě do 22, jinak v celé České republice ve zbytku do 28 stupňů, na horách většinou okolo 20. Toliko počasí, míříme na silnice.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
3: Dvě nehody teď komplikují provoz na tahu mezi Fulnekem a Opavou. V obci Vrchy bourala dvě osobní auta. Dejte pozor, a v Brance u Opavy jsou v sobě taky dvě osobní auta. Zasahují tam záchranáři. A v Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Strahov bouralo nákladní auto s osobním. Připravte se na komplikace.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Koncert pro všechny bezva lidi.
5: Pojďte si s námi užít den plný pohody a českých písniček.
2: Těší se na vás i Petr Kolář.
8: Vladní se zdravím vás, chci vás pozvat 30. května 2026 na Konopiště na další narozeniny Rádia Blaník. Tak Blaní se přijďte, já se na vás postěším. Ahoj, Petr Kolář. Čau.
5: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz. Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na středních školách pokračují maturity. Studenty posledních ročníků dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Podle dat státní organizace CERMAT se k němu přihlásilo přes 84 tisíce maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Včetně těch, kteří zkoušku třeba opakují, je to 87,5 tisíce žáků. V Děčíně je hotová lávka přes Labe pro pěší a cyklisty. Je zavěšená na železničním mostě a lidem bude přístupná poté, co stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání. Šlo o jednu z největších investic města za poslední roky. Výstavba přišla na 108 milionů, 43 milionů pokryla dotace. Pražské planetárium ode dneška nabídne novou stálou expozici věnovanou meteoritům. K vidění bude i několik velmi vzácných kusů. Další si budou moci návštěvníci dokonce i potěškat. A víc tomu říká mluvčí planetária Anna Chvátalová.
10: Součástí expozice bude také interaktivní kiosk s AI avatarkou, která odpoví na otázky týkající se meteoritů, jejich původu, složení i významu pro vědu. Výstava také nabídne interaktivní simulátor dopadu meteoritů.
9: A výstava je zdarma. Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Důvodem jsou oslavy vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Ruské ministerstvo obrany pak na platformě Telegram upohrozilo v případě narušení oslav masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Zelenský následně vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května. Tolik zprávy na Českém Blaníku a já vám přeji hezké ráno.
0: Hezké ráno přeji i já.
2: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: 7 hodin 4 minuty posloucháte Český Blaník, tohle je skupina Ballet, Hey pane DJ Jockey, za chvíli dávno skupiny Olympik anebo Valda Matuška. A pak už tu vidím Terezu Maškovou a písničku dne. Tak si na to počkejte a mějte skvělé ráno. Ať se dobře poslouchá. Ať dobře stává s Českým Blaníkem.

0: Valdemar Matuška na Českém Blaníku, přeji vám krásné dobré ráno a pojďme na to.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Dneska je to Tereza Mašková.
3: Mařko, sladký valčík, to je, možná bych řekla, i taková nějaká moje zpověď, protože každý má nějaké svoje sítě, nějaké jako svoje trápení. Buď si je děláme sami, anebo se třeba obklopujeme lidmi, se kterýma nám fakt není dobře a bere nám to prostě tu životní sílu a my se z toho snažíme prostě dostat. U mě to zrovna byl třeba ten boj to mojí nemocí, co se týče poruchy příjmu potravy, že vlastně to jsou moje sítě, ze kterých se snažím každý den jako vyhrabat nahoru, protože nad vodou se líp dýchá, tak jak se vlastně zpívá i v té písničce a tak jak se taky v ní zpívá, že prostě je to těžký bejt v té tmě, ale když zabojujeme, tak si myslím, že se to dá zvládnout a hlavně to, jaká je hlavní poenta té písničky, je to, že v těch sítích je vlastně jako krásný hledat tu cestu ven, protože když se ohledeme zpátky a podíváme se na to, co jsme dokázali, jaký ty kroky dopředu jsme zvládli, tak je to vlastně hrozně hezký jako pozorovat tu cestu, že to můžeme dokázat, co chceme.
0: Tak, písničku si dáme. Já ještě připomenu, že Tereska byla loni podruhé na Konopišti a loni také vyšla skvělá deska a v lednu měla svůj největší dosavadní koncert a bylo to v O2 Univerzum. Teď si dáme, tady je písnička a já s přáním hezkého rána.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Na Petr Rezek, tady u nás na Českém Blaníku. Přeji vám všem krásné dobré ráno, za 5 minut už máme 7:30 a vidím tam jméno Klaudie. Klaudie dnes slaví svůj svátek, tak dáme jí všechno, jen to nejlepší od Českého Blaníku. Co dál tady u nás, tak za chvíli Činasky, Bára Hosnedlová, jeden slovenský klín, a když jsme na Slovensku, tak hezky slovensky, jasná věc, Eláni Amnestia na Něveru. A k tomu všemu informace o počasí, jak bude v České republice právě dnes a jaké je aktuální ranní počasí. Tak si na to počkejte, přeji hezké ráno, krásné úterý.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Tak co, našla jsi něco?
3: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
2: No jo, tady jich jako po dešti.
4: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
5: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na Fieldman.cz.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
10: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Na Českém Blaníku.

0: Slovenská skupina Elán, 5 minut po půl osmé, tady u nás na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jaké počasí je teď aktuálně, to ví meteorolog Vojtěch Umlau. Hezké ráno, Vojto.
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Máme velkou oblačnost převažující. Na severozápadě a severovýchodě Čech ještě doznívají přehánky. Teploty vzduchu klesly většinou k 16 až 11 stupňům Celsia, místy i níže. Na hodnoty kolem 8 stupňů Celsia nejchladněji je spíš tedy ve východní polovině území.
0: Dobře, to je dnešní ráno, co nás čeká dnes přes den.
2: Čeká nás oblačné až zatažené počasí. V Čechách zpočátku budou přehánky jen výjimečné, ale odpoledne jich bude v západní polovině Čech přibývat. Bude se jednat o přehánky a také bouřky na Moravě a ve Slezsku. Může být zpočátku i zmenšená oblačnost, nějaké polojasno a přehánky zde čekáme až večer, a to je jenom výjimečně. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 24 a 28 stupni Celsia, na západě jen kolem 22. V 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů, v Krušných horách chladněji kolem 16 stupňů Celsia.
0: Tak děkuju za tuhle přesnou aktuální předpověď počasí pro dnešní den a připomínám, že je 5. května. Co dál tady u nás za chvíli? Marie Rotrová, Markétka nebo skupina Krištof? Vojto, děkuju, mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
3: České ráno
1: na Českém Blaníku.

0: Za minutu bude 7:45, vy posloucháte Český Blaník a tohle byla skupina Kryštof a Svědomí. Za chvíli tady u nás třeba Michal Tučný Tam u nebeských brán, nebo Marek Ztracený Ta bílá ti sluší. A pozor, jedna také na vaše přání, tedy podle vašeho výběru. Bude slovenská nebo česká, to už je na vás. Napište nám na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Jakou písničkou po ránu uděláme radost právě vám? A nebo někomu tu písničku můžete poslat? Tohle už je pouze na vás. Já se na to těším, ještě jednou WhatsApp, ať už je to hlasovka, anebo zpráva 720 83 63 07. To je jediné a správné místo, kam máte psát.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegri let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
8: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
8: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
8: Mua.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
10: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
11: Radio Český Blaník.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavně si moc dobře nevedou. Jsou i sirky.

0: Dalibor Janda a jeho Modré nad hlavou. Já vám přeji krásné ráno, je přesně 8 hodin. Nejvyšší čas na aktuální zprávy. Podíváme se na počasí a pak si budeme hrát třeba pohodové písničky od skupiny Junior.
1: Návrat, ten vždycky je krásný.
0: Dále to bude skupina Lucie. A nebo Hana Zagorová, Málo kdo ví. Sečteno, potrženo, tohle jsou ony české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, oblačno je zataženo, v Čechách zataženo a postupně s deštěm. Očekávejte dešťové přehánky prakticky po celý den, ale teploty budou v Čechách pouze do 22 stupňů. Na Moravě a na východě tam by mohlo být místy mezi 24 a 28 stupně Celsia. Toliko počasí, míříme na silnice, jak to vypadá právě teď na českých, moravských a slezských dálnicích a také silnicích. To víme.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
3: Nehoda komplikuje provoz na tahu mezi Fulnekem a Opavou. V obci Vrchy bourala dvě osobní auta. Dejte pozor. Na tahu od Benešova na Tábor u Votic taky bourala dvě auta. A na dálnici D8 na 29. kilometru směrem na Prahu je odstavené porouchané vozidlo. Tak i tady opatrně.
0: Máte nějaké dopravní informace? Dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Nepište zkazy, zmáčkněte mikrofon, namluvte hlasovat a pošlete to k nám. Já vám přeji šťastnou cestu a hezké ráno.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Mamí, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
7: Všechno najednou?
9: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
10: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Třetinu Česka trápí extrémní sucho. Další téměř třetina území je ve druhém a třetím stupni. Tento týden sice může výrazně zapršet, srážky ale budou velmi nerovnoměrné. A třeba na Moravě a ve Slezsku nemusí lokálně spadnout téměř žádné. Na východě zaprší méně, než původně meteorologové očekávali. Na sucho upozorňují také hydrologové, kteří hlásí velmi nízké stavy vodních toků a nedostatek vody ve studnách. Děti z dětských domovů letos zřejmě na dětské tábory jen tak nevědou. Pro zavedení nové superdávky totiž přišli o přídavek na dítě, který dosud využívali třeba na volnočasové aktivity, včetně letních táborů. Chybějící finance jim ve většině případů mají nahrazovat kraje. Peníze ale často přijdou až v době, kdy už je na přihlašování na dětské pobyty pozdě. Doprava na zavolání se v Česku dál rozšiřuje. Nově si můžou malý autobus objednat také obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně na Liberecku. Víc říká náměstek hejtmana Libereckého kraje Daniel David.
12: Teďkom to momentálně nenahrazuje žádnou linku, ale v podstatě rozšiřuje možnosti toho, jak se lidi dostanou do těch oblastí, kde ty autobusy nejezdí tolik. Ten způsob dopravy se osvědčil a budeme se ho snažit zavádět i do jiných míst.
11: Cestující si nově budou moci objednat spoj podle svých potřeb, zatím v pracovních dnech od 7 ráno do 7 večer. V Karlových Varech se dnes večer rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v pátém finále hostí obhájce titulu Pražské lvy. Poslední bitva o zlato začne v hale míčových sportů v 6 hodin večer. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď už zase Martin Císař.
2: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.
0: Jsem tu, krásné ráno, 8 hodin k tomu 5 minut a tohle je skvělá Hanka Zagorová. Málo kdo ví, tak skvělé ráno, dobrý poslech a buďte s námi dál.

0: Skupina Junior a písnička Návrat.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ranní písnička na přání, taky Návrat po 24 hodinách. Tentokrát to budou Miraj a písnička Tenkrát. A písničku máme zahrát do jednoho českého pražského autobazaru. Je ryze český, protože tady hraje Blaník a Český Blaník po celý den. Prosím, pro celé osazenstvo Miraj. Tak jo, písničku rádi posíláme, doufám, že potěší.
2: Písnička na

0: Ještě 2 minuty a máme 8:30, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli tu budou Karel Gott s Marcelou Holanovou a písnička Čau lásko, anebo Helena Vondráčková Kam zmizel ten starý song. A před chvílí to byla kapela Luci a písnička Šrouby do hlavy. A právě s Lucí se můžete vidět, ale především je slyšet mezi ploty v léčebně v Bohnicích, kde budou vystupovat 30. května. Potom je čeká týden v Letňáku 16. června a to bude v Českých Budějovicích a pak další a další koncerty. Takže Lucie, dnes asi nic, ale 30. května se na ně těšit můžete. Co dál to jsem říkal, podíváme se i na počasí a já vám přeji krásné úterní ráno s Českým Blaníkem.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: No proto.
4: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
7: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

0: Helena Vondráčková na Českém Blaníku, já přeji krásné ráno. 7,5 minuty máme po 8:30.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Před námi je nový den, je 5. května. Jaký bude, to ví meteorolog Vojtěch Umlauf.
2: Čeká nás oblačné až za

0: Takže ne, počasí v Čechách v počátku budou přehánky jen výjimečné, ale odpoledne jich bude v západní polovině Čech přibývat. Bude se jednat o přehánky a také bouřky na Moravě a ve Slezsku. Může být zpočátku i zmenšená oblačnost, nějaké polojasno a přehánky zde čekáme až večer a to je jenom výjimečně. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 24 a 28 stupni Celsia, na západě jen kolem 22. V 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů, v Krušných horách chladněji kolem 16 stupňů Celsia.
1: Tak Vojtěchu, velké díky, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
2: České ráno
3: na Českém blaníku.
1: České písničky, které máte rádi, ty jsou tady doma. Teď Xindl X a písnička Puberťák, za chvíli se dáme Redy Kerken, Černý Brejla nebo Věrku Špinarovou a nádhernou písničku Jednoho dne se vrátíš. A budu tu mít i jednu slovenskou, zaspívá Petr Nať. Tak dobré ráno.
4: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám se, asi jsem se

0: Za minutu bude 8:45, posloucháte Český Blaník a tohle byl Petr Nať. Teď tuhle chvíli míříme do centra Prahy, konkrétně na Můstek a můžete dnes zajít do 18 hodin naposledy do stanu proti melanomu a otestovat si svá znamenka. Jak může chránit, připomíná zakladatel stanu profesor Petr Aremberger.
1: Rychlé desatero je chránit se proti UV záření obecně, to znamená nechodit na sluníčko přes poledne, používat fotoprotekci, ale ne k tomu, abychom mohli celý den ležet na sluníčku, ale jenom jako doplněk k tomu být pod slunečníkem, nosit textilní fotoprotekci, klobouk, košile a případně ochranné brýle a samozřejmě krém a jinak prostě chránit se obecně, chránit děti proti ultrafialovému záření, protože jsou velmi rizikovou populací a chodit na preventivní akce, jako je třeba stan proti melanomu.
0: A já ještě doplním, že se stan proti melanomu přesune. A to v pondělí 11. května do Brna a tam bude na Dominikánském náměstí a ve čtvrtek 14. května v ostravském shopping centru Avion. Tolik tedy o jedné zajímavé akci a rozhodně, která musí teď v tuhle chvíli stát za vaše povšimnutí. A pokud máte nějaké to mateřské znamenko, které není až tak úplně ideální, tak určitě zajděte. Ono teda poznat, které je a není ideální, pouhým okem asi nejde. Takže ideálně, pokud je máte, zajděte. Co dál tady u nás? Končí České ráno, dopolední program mezi 9. a 13. hodinou už s Veronikou Rážovou. Já pošlu ještě Redy Kirken, bude tu Věrka Špinarová anebo Plavci. Tak hezké ráno, ať se vám dneska všechno daří.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Byt 3+KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3+KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. KladnoLiving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Rádio Český Blaník.
10: Nosím černý brýle.

Knoflíky lásky, tak to je úžasný duet Ivety Bartošové a Petra Sepešiho krátce před 9:00. Posloucháte Český Blaník a pokud zůstanete na ladině na té správné vlně, dočkáte se už brzy Olympiku. Budou tu i činasky každý ráno. Každý ráno, když si vzpomenu. A těšit se můžete i na Petra Kotvalda. Je v tahu.

0: taky další hodina, dalších 60 minut, které jsme naplnili českými písničkami, které máte rádi. A tak budeme plnit i tu hodinu příští.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, ale pozor, pozor, i když budou tu a tam srážky, dešťové samozřejmě, tak bude teplota poměrně vysoko, 24 až 28 stupňů Celsia. Na západě země kolem 22, na horách krásných 20. Tak se máme na co těšit. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Slavnostní zahájení v pražské Holešovické tržnici dnes otevírá květnovou část výzvy Do práce na kole. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci. Nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má motivovat k udržitelné dopravě a účastníkům může do života dostat více pohybu a duševní pohody. Hasičům se včera večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit na 20 hektarů. Pokud vše půjde dobře, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Správné mytí rukou může zabránit šíření řady nemocí. Na Mezinárodní den hygieny rukou upozorní i nemocnice Pelhřimov. Kdy to bude, říká mluvčí špitálu Alexandra Knapová.
1: Úterý 5. května si budou moci návštěvníci u vstupu do hlavní lůžkové budovy Pelhřimovské nemocnice vyzkoušet, jak pečlivě se skutečně míjí ruce. K dispozici bude speciální UV lampa, díky níž je možné během několika vteřin zjistit, která místa na rukou zůstávají při běžné mytí opomíjená.
0: Do akcí ke dni hygieny rukou se zapojuje taky třeba Slezská nemocnice v Opavě nebo Strakonická a Uhersko-Hradištská nemocnice. Hokejistou sezóny je Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 9 hodin, 4 minuty k tomu. Krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová. Už se na vás těší taky Pepín Novaněk, který dorazí brzy z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tak si počkejte. Do té doby Valda Gang, Petr Kotwald, anebo Olympic. Bonsoir, mademoiselle Paris.

0: Co Čech, to rekord.
1: Na Českém Blaníku uvítáme opět Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tentokrát nám Pepíno přinese další blanický kousek.
2: 29. června 2002 pokračovalo Rádio Blaník ve svých zápisech do České knihy rekordů, a to vytvořením slunce o průměru 5,2 metru. A bylo to z tvarohových šátečků, takže opět k snědku, a těch šátečků bylo 1800.
1: Tak to byla teda sladká svačinka. Děkujeme moc, Pepíno, za krásný rekord. Těšíme se na ten příští a vy se těšte na další české písničky. Za chviličku Anna K. anebo Činasky každý ráno.
0: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Údolí včel, tak to je Anaka na Českém Blaníku. Za chvíli už bude 9:30. Já vám za pár chvil taky prozradím, co se dnes, 5. května, děje, nebo co se stalo v minulosti. Počkejte si na to. A co vám budu hrát do té doby, tak třeba Marušku Rotrovou. Bude tu i kapela Krištof, Jarek Nohavica a nebo Václav Neckář. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju pohodové dopoledne.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hermann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Český Blaník.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Přes

0: Maruška Rotrová a Lhář na Českém Vlaníku. Za chvíli bude 9:45. Dnes máme 5. května. 5.5. takové hezké datum. A dnešek, kromě toho, že je Mezinárodním dnem porodních asistentek, kdy se připomíná jejich důležitost pro každou ženu, která očekává miminko nebo která už ho má, tak máme také Světový den hygieny rukou. Ten se připomíná každoročně s tím, že odkazuje na to, jak je důležité mít si ruce. A to především třeba i u lidí, kteří se věnují kontaktu s pacienty, tedy u zdravotníků, u záchranářů, u sestřiček, protože tam právě podle takové, řekla bych, teorie zdravotnické sekundy zachraňují životy. A právě v těch vteřinách, které jsou důležité, si mají ti dotyční umýt ruce. Je hned několik situací, kdy je to doporučeno, ale pro nás běžné smrtelníky je důležité mít si je nejenom po příchodu domů, po příchodu do práce, ale především před jídlem nebo před kontaktem s potravinami. Takže myslete na to, že to, co možná si říkáte, že je přeci jasné, automatické, tak třeba někdy můžete zapomenout. A vzhledem k tomu, že je spousta různých rizik, tak byste se jim zbytečně mohli vystavovat. Myslete tedy na to, Světový den hygieny rukou právě dnes. Můžete třeba udělat osvětu svým dětem, anebo si jenom připomenout, jak je důležité si správně umýt ruce. Návodů na to je na internetu velká spousta. Před námi už jsou další české písničky. Michal David, Jiří Schellinger a nebo Hanka Zagorová. To všechno na Českém Blaníku už za pár chvil.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
10: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
11: No jasně, super.
10: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
11: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
10: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
11: Pánové na burger s trhaným masem.
12: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Rádio Český Blaník.
14: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co si propil ze všední a zebou.

0: Taková realita každého školáka, tak to je Pavel Horňák a škola v přírodě na Českém Blaníku. 10. hodina už nám odbyla a my nahlédneme pod pokličku hodin další, kde bude zpívat a hrát třeba Karel Gott, Když milenky pláčou.
1: Když však milenky pláčou, nikdy tak zlé to není.
0: Bude tu i Bouře kapely Slza.
2: V hlavě mi se bouří hlas, na temnou nám svět zas.
0: A dáme si i Buty. Pestrá hudební nabídka českých písniček, které máte rádi, vás čeká i mezi 10. a 11. na Českém Blaníku.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes má být převážně zataženo až oblačno a taky má pršet, i když teploty budou vysoko, naměříme až 28 stupňů Celsia. Na západě Čech kolem 22, na horách kolem 20 stupňů. Čekejte, že až se nám večer ochladí, nebude to nic drastického. 15 až 10 stupňů, což jsou pořád příjemné teploty.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Maturanti dnes píšou didaktický test z českého jazyka a literatury. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět státní maturity si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Rakovina kůže zaujímá v žebříčku nádorových onemocnění dlouhodobě přední příčky, a to zejména v Česku, kde jsme vysoko nad evropským průměrem. Jak snížit pravděpodobnost jejího rozpuku, poradí lékárnice Ivana Lánová.
12: Pacienti by měli chodit na pravidelné kontroly ke svému dermatologovi. Mělo by to být minimálně jednoukrát za rok. Ideálně je chodit na to vyšetření jednou za půl roku.
11: Evropská komise se rozhodla zjednodušit hojně diskutované nařízení o odlesňování. Předpis se nově nebude vztahovat na dovoz kůže. Původně by musely i firmy dovážející kůži dokazovat, že jejich produkty nepocházejí z odlesněných oblastí. Teď byly z působnosti normy vyloučeny. Barbora Krejčíková se po téměř 3měsíční pauze vrací na tenisové turnaje. V prvním kole v Římě dnes nastoupí proti Elze Jacquemotové z Francie. Krejčíková od podzimu laborovala s kolenem, poté ji trápily svalové potíže. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 10 hodin a 5 minut, s vámi je Veronika Rážová a teď už taky Brontosauři, Na kameni kámen.
13: Jako

A že těch dam, které kvůli Karlu Gottu plakali, bylo hodně. Tak to byla krásná písnička, když milenky pláčou na Českém Blaníku. 10 hodin a 14 minut. My pro vás máme tu úžasnou zprávu, že Konopiště je vyprodané. A pak máme ještě jednu, ještě úžasnější zprávu. A to je fakt, že jsme pro vás schovali pár opravdu, ale opravdu posledních vstupenek, o které budete moct hrát tady u nás ve vysílání. Poslouchejte dobře, ať vám to neuteče, protože není jiná šance, jak se dostat 30. května na Konopiště, tedy pokud už nemáte lístek, abyste slyšeli Helenu Vondráčkovou, Michala Davida, Jiřího Korna, taky Lucii Bílou, Dalibora Jandu, Jakuba Smolíka i Olgu Lounovou a nebo kapelu No Name. Dohromady tam těch interpretů, které znáte od nás z vysílání, bude 10. A pokud chcete být u toho a nemáte zatím vstupenku, tak poslouchejte. Poslouchejte dobře Český Blaník, ať vám ta správná chvíle neunikne. Víc informací o celém koncertu taky získáte na radioblaník.cz. Tak to hlídejte. A teď jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Turbo, Alice Springs a nebo Bouře, ta od kapely Slza. Tak hezký poslech a krásné dopoledne.

0: Kapela Turbo, chtěl jsem mít na Českém Blaníku. Za 5 minut bude 10:30 a pokud byste chtěli mít třeba svůj prostor v našem vysílání, tedy nechat si zahrát svou oblíbenou písničku, já vám už za pár okamžiků prozradím, jak na to. Do té doby vám pošlu Valdemara Matušku, Helenu Vondráčkovou a nebo kapelu Boty. Ladíte Český Blaník.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
4: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice. A vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
6: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
7: Jízdy na bobové dráze.
5: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
7: Soutěže.
5: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
7: A koncert Tomáše Kluse.
5: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
7: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
5: nhr.cz.
8: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
9: Najdete na levnekřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
9: Mua.
1: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

0: Tak to jsou Eláni a sestrička s Kramárou na Českém Vlaníku. Za 5 minut bude 10:45. A já vám už teď prozradím, jak na to. Jak na písničku na přání. Napište klidně právě teď na číslo 720 8363 07. No a co mi máte napsat? Tak především to, jakou byste chtěli slyšet, komu ji pošleme, taky napište své jméno a jestli máte nějaký speciální vzkaz, blahopřání, vyznání, cokoliv zkrátka máte na srdci, to mi můžete napsat do té zprávy a nebo nahrát do hlasové zprávy, pokud používáte WhatsApp. Právě i WhatsAppovou aplikaci používáme my, takže tam chodí nejenom vaše textové zprávy, ale i ty hlasové. 720 8363 07. To je to správné číslo. Za chviličku Olympik, Kateřina Marie Tichá anebo Karel Černoch a Filip Brabec.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na Fieldman.cz.
5: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
10: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
9: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
10: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
9: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
13: Český Blaník.

0: Petr Spálený na Českém Blaníku, 11. hodina je tady a my jedeme dál. Opět v rytmu českých písniček, které máte rádi. Těšte se na Miraje. Bude tu i Věra Špinarová a její Kouzlo bílejch čar. Já ti řeknu jen jízdy zákonů. A taky Hanička Zagorová, Dneska už to vím. Taky se těším na tu vaši, tedy na tu, kterou jste vybrali. Písnička na přání tu bude už zanedlouho, nějakých 10 minut tomu dávám. Číslo 720 83 63 07 je tu pro vaše písničková přání. Počasí na Českém Blaníku. Dnes naměříme až 28 stupňů Celsia, i když obloha by po většinu dne měla být zatažená až oblačná a vyskytnout se mohou i bouřky a přehánky. Čekejte, že v noci se nám ochladí na 15 až 10 stupňů Celsia, takže žádná velká zima. No a pokud jste zvědaví, jak bude zítra, tak prozradím, že zítra má být většinou oblačno až zataženo. Očekávejte, že nejvyšší teploty budou někde mezi 22 až 26 stupněm. Taky mají být bouřky. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má podařit.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, jehož nejvyšší cena oproti včerejšku stoupla o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za liter. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Pražské planetárium dnes otevírá novou stálou expozici věnovanou meteoritům. Vystaví i několik vzácných kusů. Některé z nich si budou moci návštěvníci osahat a potěškat. Co dalšího tam můžeme očekávat, prozradí mluvčí planetária Anna Chvátalová.
7: Součástí expozice bude také interaktivní kiosek s AI avatarkou, která odpoví na otázky týkající se meteoritů, jejich původu, složení i významu pro vědu. Výstava také nabídne interaktivní simulátor dopadu meteoritu.
6: Výstava je zdarma. Evropská komise vydá pokyny pro letecké společnosti týkající se leteckého paliva. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá už jen asi 6 týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Komise má plný přehled o tom, co se děje a situaci koordinuje s jednotlivými členskými státy. Fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal nebo po poloviční době Atlético Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
5: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. Dobré dopoledne, 11. hodina je za námi, 4 minuty k ní přibyly a teď už další české písničky, které máte rádi. Standa Hložek, Miraj, anebo Kabáti a Šaman na Českém Blaníku.

0: Tak už si představuju, jak si budeme dnes večer říkat, že za to může déšť, až tedy ten déšť přijde, protože meteorologové ho skutečně slibují, dokonce místy i bouřky. Teď už ale něco možná příjemnějšího. Písnička na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ve 11:45 je tu správný čas na to, abychom udělali radost Petrovi. Ten nám napsal: dobrý den do rádia Český Blaník. Rád vás poslouchám v autě. Jste mými společníky a tak prosím, zahrajte mi na cestu Leonu Machálkovou a písničku Žízeň lásky. Děkuju. Tak my rádi vaše přání splníme. Děkujeme za přízeň, že nás posloucháte na cestách, a tady už je Leona Machálková.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.

0: Nezapomenutelná Věra Špinarová a kouzlo bílejch čar na Českém Blaníku. Za 3 minuty už bude 11:30. Už se nám blíží doba oběda, tak to třeba u vás voní, anebo se chystáte někam vyrazit na něco dobrého. Ať tak či onak, určitě zůstávejte naladěni na našich vlnách, protože my pokračujeme dál. Další české písničky tu na vás čekají, třeba jedna od Petra Koláře, bude tu i Hanka Zagorová, anebo kapela Lucie. Tak zůstávejte s Českým Blaníkem.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Radio Český Blaník.

0: Václav Neckář, čaroděj, dobroděj na Českém Baníku. My jsme taky takový dobrodějové, máme dobré srdce a svědčí o tom i fakt, že Češi pomohli v loňském roce víc než 40 tisícům zraněných zvířat. Ráda bych prozradila, že existuje po republice dohromady 34 stanic, které dávají šanci zvířatům z divoké přírody právě na návrat tam, kam patří. Pokud tedy potkáte nějaké oslabené, zraněné nebo jinak ohrožené zvíře, tak byste ho měli donést právě na jednu z těchto stanic. Dohromady tyto stanice přijaly 40 784 zvířat, což je skoro stejně jako v rekordním roce 2024. Tehdy ale počty výrazně ovlivnily i povodně. Tak, mám radost z toho, že myslíme nejenom na sebe, ale i na zvířátka, protože ty si to určitě zaslouží. Tak jen tak dál. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Dáme si třeba Spiritual Quintet anebo Karla Gotta. Jdi za štěstím, už za chvíli na Českém Blaníku.
1: Chce se mi těsnit, chce se mi těsnit, chce se mi těsnit, těsnit se mi chce, to se mi chce, těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zub, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
8: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz

0: Na Českém Blaníku Michal David, zůstaň a neodcházej. I Michal David bude 30. května na Konopišti, tak já doufám, že dorazíte, že si ho užijete stejně jako 9 dalších interpretů, kteří tam vystoupí. No a tady u nás mezi 12. a 13. bude třeba Michal Penk. Blázen by se byl, taky Marek Ztracený, originál. A dáme si i Tabáček, ten od Činasky. Pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Meteorologové sice varují, že bude pršet a budou bouřky, ale nad Prahou nám zatím ještě svítí sluníčko a teploty dosahují až 28 stupňů Celsia. V noci se nám pak ochladí na 15 až 10 stupňů, ale zítra se vyhoupne rtuť teploměru zase až k 26. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver, velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
3: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Češi letos budou pracovat na pokrytí veřejných výdajů 155 dní o den méně než loni. Den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občanů, letos připadne na 5. června. Informoval o tom Institut liberálních studií, který termín vypočítává. Na západě a severozápadě Čech se dnes mohou objevit bouřky, doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem. Naopak ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání. Doprava na zavolání se v Česku dál rozšířuje. Nově si mohou malý autobus objednat taky obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chutyně na Liberecku. Více říká náměstek hejtmana Libereckého kraje Daniel David.
7: Teďkom to momentálně nenahrazuje žádnou linku, ale v podstatě rozšířuje možnosti toho, jak se lidi dostanou do těch oblastí, kde ty autobusy nejezdí tolik. Ten způsob dopravy se osvědčil a budeme se ho snažit zavádět i do jiných míst.
6: Cestující si nově budou moci objednat spoj podle svých potřeb, zatím v pracovních dnech od 7 ráno do 7 večer. Hokejistou sezóny je Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné poledne a vlastně už i odpoledne posloucháte Český Blaník. Je s vámi Veronika Rážová a před námi další české písničky. Dáme si jednu od Michala Penka. Zaspívá i Iveta Bartošová, ale ještě předtím určitě už poznáváte. To je Honza Kalousek, Hvězdy se mění na Českém Blaníku.

0: Tak to je Michal Penk, který nám zpíval o bláznech. Posloucháte Český Blaník a já tu pro vás mám zase něco k poslechu. Konkrétně seriál Zdraví v hlavě. V posledním díle uslyšíte nejenom výživovou poradkyni Hanku Borkovcovou, ale taky absolutního vítěze soutěže Proměna roku, Lukáše Studňaře, který 7 měsíců hubnul a zhubnul neuvěřitelných 60 kilogramů.
1: Možná by i posluchače zajímalo, jak si teď tu váhu udržuješ. Jako je to těžký?
2: Není to těžký. Zůstal jsem stále u toho, že jídlo si pořád vážím. Víš, jak jsme měli během redukce. Ono to zabere o minutu díl uvaření, tak si to prostě navážím a vím, že nebudu mít míň a nebudu mít ani víc. Samozřejmě se udržuji ještě, že chodím 3x týdně cvičit, což mě teďka jde o mnoho lépe než předtím s těma 60 kilama, takže to mě začalo bavit. Kolo, že vyjedu si o víkendu na kole, tak jsem teďka spokojený člověk.
0: Tak to je krása, my gratulujeme, je to velký úspěch a držíme palce hlavně, ať to vydrží. Pokud jste zvědaví, jak to všechno probíhalo a jak to teprve bude probíhat, tak celé povídání najdete na webu radioblaník.cz v sekci podcasty. Teď už se vrátíme k písničkám, které tu pro vás mám přichystané. Za chviličku Helena Vondráčková, taky Petr Rezek a ještě předtím Marek Ztracený. Originál na Českém Blaníku. Tak hezký poslech a krásné odpoledne. Tak tam je...

když si kluci poprvé všimnou barvy divčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích.

pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká jak vlásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vini, chtějí zápasit. I knoflík jen čím schází, si přišívají dne. Když první láska vchází, když je klukům 15.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si, která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět.

0: Tak jestli pak zazní sladké mámení i na konopišti 30. května, kde Helena Vondráčková spolu s dalšími vystoupí, tak jsem zvědavá a dozvím se to, protože tam budu. Já doufám, že vy taky. Pokud náhodou ne, tak dobře poslouchejte Český Blaník, protože pár lístků tady někde ještě létá a někdo z vás je může vyhrát. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Dáme si třeba Činasky Petra Kotvalda anebo Lucku Vondráčkovou.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vaše zahrada? Máte ji rádi, že? A právě proto si zaslouží zahradní techniku Štýl. Snadná obsluha i údržba, jednoduché ovládání. Tohle už VVS v Dublovicích u Sedlčan víme 35 let. Poradíme vám s výběrem, ukážeme ovládání, zajistíme servis. Štýl od JVS Dublovice. Krásná zahrada? Není náhoda. Více na našem webu jvs-zahrada.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

0: A k náhodou přichází Michal Krusberský, tak ho pustím do éteru a předám mu to tady. Ahoj.
1: Ahoj, šel jsem tak náhodou kolem, no.
0: Tak náhodou, udělal si dobře, já jsem moc ráda, že ti to tu můžu předat, protože už tu chystáme další české písničky, které máte rádi. No a navíc, my jsme si pro vás přichystali samozřejmě další nový obsah na naše sociální sítě.
1: Přesně tak.
0: Každý den to tam plníme. Tak já doporučuju, abyste se koukli třeba na Instagram.
1: Ano, dneska tam můžete vidět i nové video o Jarkovi Nohavicovi, jestli se nemýlím.
0: Je to tak. Trošičku jsem zavzpomínala na jeho kariéru i na to místo, odkud pochází. Tak pokud nevíte, odkud pochází, jakože to vědí asi úplně všichni.
1: Tady asi jo.
0: Ano. Tak se na to podívejte. Zkrátka dobře, dívejte se na naše sociální sítě, ať už Instagram nebo Facebook. Moc rádi vás tam uvidíme. No a poslouchejte dál Český Blaník, protože už za chviličku tu budou Verona, Pavel Bobek a nebo Olympic. A zítra se budu těšit. Naslyšenou.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
7: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
8: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Kapela Jelen a taky Jana Kiršner. Co bylo dál a co bude dál, tak to já vím 100% přesně. Dál bude třeba Xindolix a jeho Popelka.
1: Popel a hrách.
0: Taky si pustíme Anetu Langerovou, skvělej nápad nabídne. A těšte se i na kapelu Kex, proč holky pláčou. Ano, české písničky, které máte rádi, a ty vám budeme nabízet zase za malý okamžik.
2: Májové dny v online shop CZ.
3: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
5: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: A dost barvy.
7: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
6: Veselé barvičky jara.
7: Akce platí do konce června.
6: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak to bude vypadat zítra? Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer máme ale čekat přibývání oblačnosti s přeháňkami četnějšími a lokálně se mohou objevit i bouřky. Zítřejší teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech tam bude chladněji, tam naměříme maximálně 20 stupňů a na horách do 15. Tolik počasí, Jakuba Bělak přispěchal s dalšími zprávami.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Nájemné v prvním čtvrtletí vzrostlo oproti konci loňského roku o více než 2%. Metr čtvereční se tak v Česku v průměru pronajímal za 339 korun. Mezičtvrtletně nájemné rostlo ve všech krajských městech, kromě Karlových Varů, Pardubic a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci. Vláda včera schválila návrh zákona o evidenci tržeb. Jde o projekt EET 2.0. Návrh přináší moderní podobu systému, která bude jednodušší, srozumitelnější a výrazně méně zatěžující pro podnikatele. Co je jeho cílem, řekne mluvčí ministerstva financí Karolína Émová.
11: Hlavním cílem návrhu je narovnat podnikatelské prostředí a zajistit férové podmínky pro všechny. Stát získá chybějící efektivní nástroj pro účinnou daňovou kontrolu, bez které mají dnes nepoctiví podnikatelé neoprávněnou konkurenční výhodu. Poplatníci, kteří své daňové povinnosti naopak řádně plní, jsou zase v konkurenční nevýhodě.
10: Nový systém má tuto nerovnováhu odstranit. Oblohu na jižní polokouli bude v příštích 14 dnech zdobit kometa. Pro pozorovatele to bude vzácná příležitost, protože se znovu příště objeví až za dalších 170 tisíc let, napsal to web The Guardian. V Karlových Varech se dnes večer rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v pátém finále hostí obhájce titulu Pražské Lvy. Poslední bitva o zlato začne v hale míčových sportů v 18 hodin. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, krátce po 13. už vám dobré odpoledne všem přeje Michal Krosberský. Doufám, že jste si při úterku dali nějaký fajn oběd. Možná v těch teplotách jenom něco lehčího, že jo? Tak přejeme z Českého Blaníku dobré trávení a rozhodně nabízím za chvíli Jitku Molavcovou, Valdemara Matuško nebo teď hned kapelu z Úvalu Prahy, čili Divokej byl. Tady je jejich Malování.

15 minut po 13. Jitka Molavcová, víme tak málo, ale co se týče Konatiště, tak toho víme docela dost. Například víme, že ten letošní ročník už je vyprodán. Ano, naše oslava 27. narozenin už je vyprodaná. Nicméně, pár lístků jsme si tady pro vás ještě ponechali a budeme je rozdávat v našem vysílání, takže rozhodně se vyplatí poslouchat i Český Blaník. Už teď se další podrobnosti můžete dozvědět také na webových stránkách radioblaník.cz. No a pak toho 30. května se na vás těšíme samozřejmě za účastí těch velkých hvězd. Teď se ale těšte na vašeho Patejdla, nebude moje oblíbená Agnesi Moja, a taky si dáme hned teď Xindla X a jeho Popelku.

pytli, přeber si to sama. Přeber si to sama.

pytli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Český baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Aneta Langerová a skvělej nápad. No a přátelé, za chvíli si dáme třeba kapelu Kex, Karla Gotta anebo kapelu Krištof. A já nevím, jestli víte, ale Richard Krajčo z téhle kapely se svojí manželkou se starají o kostel Chotěvice, který se snaží dát dohromady, zrekonstruovat, pořádají tam nejrůznější kulturní akce. Teď tam třeba proběhl koncert Moniky Absolonové, vidělo ho skoro 600 lidí a rozhodně za ty peníze třeba zrekonstruovali další obraz křížové cesty. Takže držíme palce, ať se daří i nadále v této bohulibé činnosti a za chvíli si je dáme, myslím kapelu Krištof i s písničkou Hollywood.
1: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
2: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak co, našla jsi něco?
4: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
3: No jo, tady jich jako po dešti.
5: Na Brumlovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
6: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
10: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Křížovky si koupíme.
13: A jaké?
12: Alfa křížovky, ty s duhou.
13: A s ptákem.
12: Najdete na levnekřížovky.cz.
13: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
12: Mua.
14: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
16: Radio Český Blaník.

0: Lenka Chmelová a Prázdný břeh teď na Českém Blaníku. A jedna důležitá zpráva, přátelé, pokud se během léta chystáte cestovat vlastním autem, tak už teď si pro jistotu zkontrolujte vaše řidičáky, protože spousta z nich je propadlých a jak varuje ministerstvo dopravy, bude potřeba hodně času na výměnu. Nejvíc dokladů se prý bude měnit v srpnu, a to hlavně ve Středočeském kraji, tady jich je nejvíc propadlých. V Česku pravda doklad mít nemusíte, ale v zahraničí ano. Takže s propadlým řidičákem by vás hnali od hranic zase zpátky domů a to rozhodně nechcete. Tak schválně se mrkněte, jak to s ním máte, a my vám mezi tím budeme hrát Janka Ledeckého, bude i Vláďa Myšík a nebo kapela Miraj. Chci tančit za malý okamžik.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města, nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas, nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
10: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
11: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
10: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Rádio Český Blaník.
13: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Tak dneska jsem se ve fitness centru potkal s Adamem Mišíkem, tohle byl ale Vladimír Mišík a ETC. Proč ta růže uvadá? No a co je před námi? Samozřejmě další hodinka s českými písničkami. Rozbalí to Ilona Čáková hned ze startu, bude Tornéro. Taky si poslechneme Michala Davida, Život je náš. Život je náš, nezbývá. A také naše oblíbená dvojice, Helena Vondráčková, Jirka Korn. A bude jich rozhodně víc. České písničky, které máte rádi. Po zprávách pokračujeme.
1: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladnoliving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dneska večer máme na západě Čech čekat přívalové srážky a zítra ráno a dopoledne bude zase slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer tam už budou četnější srážky a dokonce lokálně se objeví i bouřky. Teploty i zítra docela vysoko, 22 až 26 stupňů. Na západě Čech tam po dešti bude o něco chladněji, kolem 20 a na horách naměříme maximálně 15 stupňů Celsia. Teď ještě jedny zprávy, které nachystal Kuba Bělak.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Odstartovala květnová část výzvy Do práce na kole. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci. Nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má motivovat k udržitelné dopravě a účastníkům může do života dostat více pohybu a duševní pohody. Vysokoškolských studentů v technicky zaměřených oborech za 20 let ubylo. Zatímco v roce 2005 studovalo obory skupiny technika, výroba a stavebnictví asi 60 tisíc lidí, loni to bylo méně než 40 tisíc studentů. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Online služby státní správy se průběžně upravují, jsou tak pro uživatele jednodušší a spolehlivější. Na e-portálu ČSSZ došlo k dalším změnám. Jakým to ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová?
10: Změny se týkají zejména online služby registrace zaměstnance a online služby jednotné měsíční hlášení. Zaměstnavatelům je umožněno dohlásit za zaměstnance prostřednictvem podání REGZE z údaje.
9: Jde to u zaměstnanců, kterým práce skončila v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí buď Arsenal nebo Atlético Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 14. Dobré odpoledne všem přejeme. Za chvíli v našem vysílání přineseme taky jednu dobrou zprávu, která se týká našeho hokejového nároďáku. Samozřejmě nás čeká i další rekord, ale ze všeho nejdřív samozřejmě písničky, které máte rádi, ty hezké české. Michal David za chvíli, bude i Honza Bendik a teď Ilona Čáková, Tornéro. Michal Krusberský je s vámi, pokud už máte namířeno z práce domů, tak dobře dojeďte.
11: Podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky, Tornéro, vrátím se, píšeš mi.

0: Michal David, život je náš. 13 minut po 14. na Českém Blaníku. A teď jedna dobrá zpráva, kterých není nikdy dost. Kapitán zůstává. A myslíme kapitána našeho hokejového nároďáku. Čerstvý mistr extraligy Roman Červenka potvrdil, že pojede na poslední mistrovství pod trenérem Rulíkem.
1: To mám jako rád a prostě nemůžu, jako i když ta sezona byla náročná, teďka play-off byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt, že jo, celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak já jsem zdravý, nedovedu představit říct, že ne.
0: No, to je prostě kapitán, jak má být. Já pro jistotu připomínám, že šampionát začíná ve Švýcarsku už příští pátek, takže doufám, že budete fandit společně s námi. A teď si jdeme hrát další dvojici, která se objeví na konopišti. Tady je Helena Vondráčková, Jirka Korn. Já půjdu tam a ty tam.

0: Jedna z těch ikonických písní Lenky Filipové, Za všechno může čas, to je fakt. Teď 14 hodin a 23 minut k tomu, no a za chvíli, to už vám budeme nabízet další domácí rekord, dorazí Pepino Vaněk a jsem zvědavý, o čem to bude dneska. Každopádně do té doby si pustíme ještě Věrku Špinarovou a písničku Vzpomínám. Taky bude slza a Lhůta záruční. A za chvíli taky hat-trick, Nechte vlajky vlád. Tak buďte s námi a dobré úterní odpoledne přejeme.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Už zase nejde internet.
8: A Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Yes!
10: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Rádio Český Blaník.

ten podivnej tvor. Co to píská, no to je síl. Stejně zvládnem tenhle ten mač.

0: Pět let nás dělí od smrti Mekyho Žbirky a právě jeho žena Catherine si teď našla nového chlapa a učinila tím docela slušný rozruch, protože mezi nimi je teďka věkový rozdíl 31 let. Samozřejmě, že partner je mladší. No, nebudeme soudit, budeme jim to přát a teď si jdeme zase hrát.
1: Co Čech, to rekordman.
0: A pustíme si další domácí rekord, dalo by se říct, protože tento týden probíráme rekordy blanické a opět bude sluníčkový a opět bude sladký. Takže Pepíno Vaněk prozradí víc.
2: 29. června 2002 pokračovalo Rádio Blaník ve svých zápisech do České knihy rekordů, a to vytvořením slunce o průměru 5,2 metru. A bylo to z tvarohových šátečků, takže opět k snědku, a těch šátečků bylo 1800.
0: Dokonce. To by bylo jídla pro spoustu lidí. Tak uvidíme, s čím přijde Pepa zase zítra. My už za chvíli posíláme Luci a Marii.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.
3: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu

kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz

0: Jak je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích?
2: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
1: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
2: Rádio Český Blaník.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: co písnička, to hit. To byly plzeňští Mandraže a jejich Siluety. Stále ještě doufám, že to pánové dají zase dohromady. Teď už máme 14 hodin a 59 minut, před námi další zprávy, ale teď vám taky prozradím, co budeme poslouchat potom. Potom si dáme Malou dámu a Kabáty. Taky bude Petr Novák, co je to láska? A rozhodně nás naladí i Mňaga a Ždorp, nejlíb jim bylo. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zatím si ještě užíváme sluníčka, ale odpoledne už mají přijít dešťové přehánky, zejména do těch západních Čech. Zítra ráno a dopoledne naopak bude ještě slunečno, ale odpoledne a večer už máme čekat opět přibývání mraků a budou srážky četnější a lokálně se mohou objevit i bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech tam bude pouze kolem 20 a na horách do 15 stupňů. A teď koukám, že už tady máme změnu u zprávařského mikrofonu. Dorazil Dominik Šmaus, dáme si aktuální zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Začínají zprávy s Dominikem Šmausem. Dobré odpoledne. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%, uvedlo to Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina republiky trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Děti z dětských domovů letos zřejmě na dětské tábory jen tak nevyjedou. Po zavedení nové superdávky totiž domovy přišly o přídavek na dítě, který dosud využívali třeba na volnočasové aktivity, včetně letních táborů. Chybějící finance jim ve většině případů mají nahrazovat kraje. Peníze ale často přijdou až v době, kdy už je na přihlašování na dětské pobyty pozdě. Paliativní péče se v Česku dál rozšiřuje. Například nemocnice Jindřichův Hradec otevřela nový pavilon, který se na to speciálně zaměřuje. Proč je to tak důležité, vysvětluje jihočeský hejtman Martin Kuba.
7: Přes ty výdobytky medicíny jsou pořád ještě chvíle, kdy prostě ti pacienti mají diagnózu, kterou neumíme vyléčit, neumíme jim pomoct a změnit ten život, tak to prostě někdy je. A v té chvíli přichází vlastně na řadu umožnit těm lidem do poslední chvíle opravdu jako důstojný život prožívat každý den a mít u toho třeba svoje blízké.
6: Jednolůžkové pokoje jsou vybavené tak, aby spíše připomínaly domácí prostředí. Přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce. To má v Plzni přinést proměna americké třídy. Úprava se dotkne úseku od okružní křižovatky u Prokopovy ulice po Klatovskou třídu. Hotovo má být do srpna. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minutky po 15. i dál přejeme pohodové odpoledne, ať už nás ladíte doma, v práci a nebo za volantem. My vám už za chvíli prozradíme, kam byste ještě dneska mohli vyrazit, pokud si chcete otestovat svá znamenka. No a taky nás čekají 3 ve 3. To všechno za okamžik, do té doby Jitka Zelenková, Petr Novák a nebo teď Kabát. Michal je s vámi, tak ať se daří.

0: Jitka Zelenková, máme šanci. Skoro už 13 minut po 15. na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A my teď dáme šanci zaznít třem písničkám v našem vysílání a budou to písničky, které spojují zvony, přátelé. Je to tak Čechomor, Velické zvony, to je klasika, která nemůže v tomhletom výběru chybět. Nemůže chybět ani Marta Kubišová, Nechte zvony znít. Ale bude překvapivě i písnička Kohout. Ano, protože i v písničce Kohout zvony zní, že jo. Takže Nedvědi nás také čekají za malý okamžik. Buďte s námi i dál s Českým Blaníkem.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Poslední zvony doznívají v rámci téhleté trojky. To byly Nedvědi a Kohout, 15:23 minut. No a za chvíli to už si zase budeme hrát. Třeba kapelu Kryštof, co bude pak? A třeba i do těch aut, kde nás momentálně ladíte, pošleme Katapult a Hlupák Váha. A bude i Terezka Kendlová a spousta dalších. Tak mějte pohodové odpoledne s Českým Blaníkem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: Proto.
1: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
7: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
8: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Na Českém Blaníku.

0: pralečky.
1: Slovenští No Name, taky si je užijeme na Konopišti za pár dnů. Ovšem teď míříme do centra Prahy, protože na Můstku můžete ještě do dnešní 18. hodiny naposledy zajít do stanu proti melanomu a samozřejmě si tam nechat otestovat svá znamenka. Jak kůži chránit, připomíná také zakladatel tohoto stanu profesor Petr Arenberger.
2: Rychlé desatero je chránit se proti UV záření obecně, to znamená nechodit na sluníčko přes poledne, používat fotoprotekci, ale ne k tomu, abychom mohli celý den ležet na sluníčku, ale jenom jako doplněk k tomu být pod slunečníkem, nosit textilní fotoprotekci, klobouk, košile a případně ochranné brýle a samozřejmě krém a jinak prostě chránit se obecně, chránit děti proti ultrafialovému záření, protože jsou velmi rizikovou populací a chodit

0: na preventivní akce, jako je třeba stan proti melanomu.
1: Je to tak a tenhle stan nebude samozřejmě jenom v Praze, protože už v pondělí se přemístí do Brna na Dominikánské náměstí a ve čtvrtek 14. května bude také v ostravském shopping centru Avion, takže i tam můžete zamířit a nechat se otestovat svá znamenka. My už si za chvíli dáme slibovanou kapelu Mňáka a Žďorp a bude taky Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotfalt. A jinak to nejde.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
3: Hermann. Jistota na celý život.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
6: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
7: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
8: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Rádio Český Blaník.

0: Michal David, další z gratulantů, který se objeví na konopišti. Teď nám zpíval, co mi scházelo, si byla ty. A vám rozhodně nebudou scházet české písničky, protože i v příští hodince jich bude Habakuk. Takže těšit se můžete na holky, jsi senzační. Taky si pustíme Vaškaneckáře a Mídlového prince. A ještě Eva Farná, Všechno nebo nic. Tak to byla jenom malá ochutnávka českých písniček, které máte rádi, ale po zprávách si jich dáme rozhodně víc.
1: Májové dny v onlineshop.cz.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Stavebniny Deck přináší megaakci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Megaakce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude zpočátku převážně slunečný, jen ojediněle s přeháňkami, ale odpoledne a večer budou rozhodně srážky přibývat a budou četnější a lokálně se objeví i bouřka. Teploty stále letní 22 až 26 stupňů, na západě Čech tam po bouřkách bude jenom kolem 20 a na horách namíříme maximálně 15 stupňů Celsia. Počasí za námi, ale Dominik Šmaus už dorazil s aktuálními zprávami.
6: Na Českém Blaníku.
7: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Hnutí Duha žádá poslance Filipa Turka o omluvu, a to kvůli výroku, ve kterém ekologickou organizaci obvinil z toho, že zamizela stavbě přehrady a kvůli tomu během povodní v roce 2024 zemřelo několik lidí. Hnutí to považuje za pomluvu a zaslalo Turkovi předžalobní výzvu. Za pondělní nestandardní jízdu vlaku na hlavním koridoru na Přerovsku mohl opilý strojvedoucí. Pozitivní dechové zkoušky u něj odhalily skoro 3 promile alkoholu. Ve stanicích zapomínal otevírat dveře a kvůli pomalým rozjezdům nabral zpoždění. Událost se obešla bez zranění. Na příští středu připadá Český den proti rakovině. Podrobnosti o letošní sbírce zná naše reportérka Sára Voldánová.
8: Hezký den, letošní ročník sbírky je jubilejní, takže pokud ji podporujete pravidelně, můžete mít doma teoreticky už 30. kytičku měsíčku lékařského, tentokrát s fialovou stužkou. Tématem letošního ročníku jsou nádory hlavy a krku, jejichž hlavní příčinou je především kouření, často v kombinaci s alkoholem. Minimální příspěvek je 20 korun a zaplatit můžete buď hotově, skrz QR kód a v Praze letos poprvé také kartou. Z Faustova domu v Praze, Sára Voldánová.
7: V Liberci dnes začíná mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Součástí akce jsou nejen projekce snímků, ale také výstavy, besedy, koncerty či tvůrčí dílny pro děti. Festival skončí v neděli. Tolik zprávy, hezké odpoledne.

Žádný pařák, teď máme 16:04, tak možná cestou z práce se zastavíte na vaši oblíbenou zmrzku, anebo se mi chce říct, že byste mohli k vodě, ale i o víkendu už jsem viděl pár šílenců, kteří skákali do přírodních rybníků, takže to už nechám rozhodně na vás. My vás 100% budeme zásobovat písničkami, které máte rádi, za chvíli bude i písnička dne, taky Vašek Neckář, Garáž, anebo teď Holky, si senzační. Michal Krusberský je s vámi, tak hezké odpoledne.

0: Mídlový princ a taky Vašek Deckář nám dělal společnost na Českém Blaníku v 16 hodin a 14 minut.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: A my si už za chvíli dáme zpěvačku, která má poměrně čerstvou desku. V lednu měla také svůj dosavadně největší koncert v O2 Univerzum a na Konopišti jsme ji měli dvakrát. Tak tušíte? Já myslím, že možná jo. Tereza Mašková, ano, hořkosladký valčík, ta písnička nás čeká za okamžik a my jsme se Terezky ptali, jak to vlastně s tou písničkou bylo.
3: Hořkosladký valčík, to je možná bych řekla i taková nějaká moje zpověď, protože každý má nějaký svoje sítě, nějaké jako svoje trápení. Buď si je děláme sami, anebo se třeba obklopujeme lidmi, se kterými nám fakt není dobře a bere nám to prostě tu životní sílu a my se z toho snažíme prostě dostat. U mě to zrovna byl třeba ten boj s mojí nemocí, co se týče poruchy příjmu potravy, že vlastně to jsou moje sítě, ze kterých se snažím každý den jako vyhrabat nahoru, protože nad vodou se líp dýchá, tak jak se vlastně zpívá i v té písničce a tak jak se taky v ní zpívá, že prostě je to těžké bejt v té tmě, ale když zabojujeme, tak si myslím, že se to dá zvládnout a hlavně to, jaká je hlavní poenta té písničky, je to, že v těch sítích je vlastně jako krásný hledat tu cestu ven, protože když se ohledeme zpátky a podíváme se na to, co jsme dokázali, jaký ty kroky dopředu jsme zvládli, tak je to vlastně hrozně hezký jako pozorovat tu cestu, že to můžeme dokázat, co chceme.
0: No je to tak, Teresce ideál, držíme palce nejenom v profesním životě, ale i v tom soukromém. Hodně zdravíčka a tady jí máme hořkosladký valčík.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Petr Kolář na Českém Blaníku a taky jeho vyznání. A řekl bych, že spoustu krásných vyznání a gratulací získala na svých narozeninových oslavách i Jiřinka Bohdalová, která slavila své 95, že jo? A Česká pošta pro ní taky nachystala jeden speciální dárek, vydali totiž edici poštovních známek právě s portréty Jiřiny Bohdalové. A co myslíte? Po první várce se jenom zaprášilo, tak k mání je už momentálně druhé vydání. A my si za chvíli hrajeme Petra Spáleného, olympiky a bude i Evička Farná. Všechno nebo nic.
1: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2, průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3, plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
9: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
10: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
11: Jízdy na bobové dráze.
9: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
11: Soutěže.
9: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
11: A koncert Tomáše Kluse.
9: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
11: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
9: nhr.cz.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
13: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.

znám tu tvou lásku, když přísahy skládá a celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: Zanedbaný sex a taky kapela Elan na Českém Blaníku teď v úterním odpoledni. A kde byste si právě v tento čas chtěli nechat zahrát svoji oblíbenou písničku, tak určitě máte šanci, protože písničky na přání vám hrajeme několikrát denně a po 17. hodině bude opět ten čas, kdy se do toho pustíme. Ale abychom věděli, co máme hrát, tak nám musíte samozřejmě napsat anebo nahrát hlasovku přes WhatsApp a nebo poslat SMSku. Obojí můžete posílat na číslo 720 836 307. Tak si o nějakou hezkou českou napište a já vám mezi tím zahraju třeba jednu velkou pohodovku od kapely Jelen Jiřího Pavlici a Hradišťanům. Bude písnička Miluju tě a taky bude Dělání Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Už za malou chvíli.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Profi voda, s tou se nemusíte.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
9: A jaké?
8: Alfa křížovky, ty s duhou.
9: A s ptákem.
8: Najdete na levnekřížovky.cz.
9: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
8: Mua.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. Kladnoliving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
13: Radio Český Blaník.

0: A jdi dál, Marie Rotrová za námi a před námi další české písničky, které máte rádi. Věrka Martinová nás vezme až na vrcholky hor.
1: Až na vrcholky hor.
0: Taky si pustíme Davida Kolera, Nic není nastálo. A budou i Turbo, Díky, já jdu dál. A bude jich rozhodně víc, za malý okamžik pokračujeme.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
3: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver, velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
4: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Na mnoha místech naší vlasti čekáme ještě dneska večer přívalové srážky, zejména na západě Čech, ale ráno a dopoledne čekáme už převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Až odpoledne a večer bude přibývat těch srážek a budou četnější a lokálně se mohou objevit i bouřky. Teploty stále letní 22 až 26 stupňů, na západě Čech jen kolem 20, no a na horách naměříme maximálně 15. Tolik meteorologické informace. A co se dál děje doma i ve světě, to sleduje Dominik Šmaus.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů a dalších nočních podniků jsou alarmující, řekl to generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější to, že v řadě podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Mimořádné kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve Švýcarsku. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše, a to kvůli jeho opakovaným výrokům o zlodějinách v rezortu či upravených výběrových řízeních. Černochová uvedla, že ji vyjádření premiéra dohnala k tomu, že vyhledá advokáta, aby s ním postup konzultovala. Sucho letos komplikuje řadu staveb po celém Česku. Kvůli problémům se zatravněním se posouvá i dokončení víceúčelového hřiště Průmyslovák na kutnohorském sídlišti Hlouška, kdy dojde k otevření, ví starosta Lukáš Seifert.
8: Ke konci června, protože my budeme moct to hřiště zprovoznit až v situaci, kdy vzejde tráva. Řešíme tam zalévání, řešíme tam, jak teď tu situaci vyřešit, ale bohužel to jaro je extrémně suché.
7: Barbora Krejčíková se po téměř 3měsíční pauze způsobené svalovým zraněním vrátila k zápasům. 30letá tenistka dnes na antuce v Římě porazila francouzskou Jacquemotovou 2-0 na sety. Ve druhém kole vyzve světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a já doufám, že máte dobré odpoledne i dál s Českým Blaníkem. Pravda, někde už nám můžete aktuálně třeba bouřit, ale jinak máme docela ještě všude dusno. Koukám, že nad Vlašimi je nějaká bouřka aktuálně. Tak vám tam držíme palce a posíláme další české písničky. Bude Lucka Bílá, bude Věrka Martinová a taky teď hned Tomáš Klus a Nina. Michal Krusberský je s vámi, přeju pohodu a dobrou náladu s Českým Blaníkem.
9: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nevím.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: How Deep Is Your Love a Bee Gees a tohle byly kardinálové Zdeňka Merty v českém podání a nejkrásnější sen doznívají 15 minut po 17. hodině, na to je taky čas, kdy si jdeme hrát na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A kdože si dneska písničku objednal?
2: Dobrý den, milý Blaníčku, já bych chtěla zahrát písničku od Lucinky Bílý Dobrý kafe a bylo by to pro všechny, co mají rádi Český Blaník. Mně se teda moc líbí a moc za něj děkuju. Prosím, prosím, děkuju.
0: No není záč, my jsme rádi, že máme takové skvělé posluchače a rozhodně plníme písničkové přání. Tady je Dobrý kafe Lucky Bílé, ať se líbí i vám ostatním.
1: Písnička na přání
3: na Českém Blaníku.

0: Je to tak, nic není nastálo, ani působení Davida Kollera v kapele Lucie nebyla nastálo, že jo? Už pár měsíců rozhodně není součástí Lucie a je to možná škoda, protože ho prostě tam máme zafixovaného, že jo? Každopádně dneska je úterý 5. května, slaví Klaudie, tak dámy, zdravím vás. Za chvíli pošlu třeba Turbo, Michala Tučného i Zdeňka Rytíře a bude i Holubý dům Jiřího Schillingera. No a kromě toho taky Helena Vondráčková. Tak i dál laďte Český Blaník.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.
15: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos. Sametovou srst a být stále bos. Sedět na regálu v hračkářském krámu sám.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

Růže kvetou dál a Helena Vondráčková na Českém Blaníku. No a budeme jí mít samozřejmě také na Konopišti na našich 27. narozeninách 30. května, už za pár dnů. A pokud jste neměli to štěstí a nestačili jste si koupit lístek, protože Konopiště už je vyprodané, tak ještě nemusíte věšet hlavu, protože pár lístků jsme si schovali a budeme je rozdávat i v našem vysílání. Další podrobnosti na webu radioblaník.cz a za chvíli ode mě Petr Habka a Lucka Bílá, anebo taky Lucka Vondráčková. Dej si ten

0: Hej.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišely čtyřkoly. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
10: Rádio Český Blaník.
11: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť.

0: Chata můj hrát.
1: Xindlix uzavíráme odpolední působení tady na Českém Blaníku, ale ještě za chvíli si budeme hrát třeba Michala Davida, to zas byl den. Taky bude Borůvková, Šárka Resková. A Rosu na kolejích nabídne Vaby Daněk. A budou i další české písničky, které máte rádi.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Křížovky si koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
7: Počasí na Českém Blaníku.
1: Zítřejší den bude ráno a dopoledne ještě převážně slunečný, bez přeháněk, jenom minimálně, ale k večeru máme čekat další přibývání mraku a srážky četnější a lokálně se mohou objevit i bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech maximálně do 20 a na horách 15 stupňů Celsia. Teď už Dominik Šmaus a poslední odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%, uvedlo to ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina naší republiky trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Ministr kultury Otto Klempíř jednal se zástupci odborových organizací České televize a Českého rozhlasu. Odbory před 2 týdny vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Podle prohlášení ministerstva kultury se v několika klíčových oblastech návrhu podařilo najít shodu nad konkrétní podobou zákona. Online služby státní správy se průběžně upravují, jsou tak pro uživatele jednodušší a spolehlivější. Na e-portálu ČSSZ došlo k dalším změnám, jakým ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
9: Změny se týkají zejména online služby registrace zaměstnance a online služby jednotné měsíční hlášení. Zaměstnavatelům je umožněno dohlásit za zaměstnance prostřednictvím podání REXZ údaje.
8: Jde to u zaměstnanců, kterým práce skončila v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Cestování v Praze o prodlouženém víkendu zkomplikuje výluka metra. Na lince C od pátku do neděle nepojedou soupravy mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání. Zavedena bude náhradní autobusová a tramvajová doprava. Tolik zprávy, hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
1: 3 minuty po 18. hodině, to je taky čas, kdy se s vámi pomaličku a jistě bude loučit Michal Krosberský. Tak mějte pohodový večer dál s Českým Blaníkem. No a zítra se na vás budu těšit jako obvykle po 13. hodině. Co si pustíme v těch dalších minutách? Bude Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, Co ti brání v pousmání. Bude písnička Pro emo od Michala Hruzy a také slibovaná Šárka Resková. Teď ale Michal David, to zas byl den.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
1: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Český blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

0: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Český blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný než jen šťastný, že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Ani nevím, co přát si víc, než abys byla šťastná, aby si v

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
1: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
2: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.

koloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.

0: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na rádiu Český Blaník.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na Škoda Auto.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Úžasné příběhy
3: úžasných lidí, kteří dokázali víc než ostatní.
2: Pojďte si je spolu s námi poslechnout.
3: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Na českém obladíku.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš.

Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

ještě dostanu. Tak jsem vděčnej.

0: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte Len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
2: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.

mástra tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

noc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: sexu víc navadí těte. V nočním lese zakleté.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: tararararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Radio Český Blaník.

0: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
4: České písničky, které máte rádi.
5: Na rádiu Český Blaník.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to, i když mě u chodníku stála Sierra, už neuměl.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbyl.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Český blaník.
0: Český blaník.
1: To je blaníček.

0: tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milej pane, zda je to mýlka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdívám a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Rádio Český Blaník.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo zvát, tančí pílíška vaší je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.